občas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Evro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.
1: Sotva.

0: CZ.
1: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal Srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
0: Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a to turisticky významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
3: Moravská Třebová mění bývalou tržnici na moderní vstup do centra. Vznikne tady nové parkoviště, taky relaxační zóna. Projekt počítá se zhruba 130 míst, je taky zelení, veřejným WC a místem pro odpočinek návštěvníků i obyvatel. První etapa začne ještě letos a má vyjít na 40 milionů.
4: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
5: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
6: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Krásné dobré ráno, moji milí. 3 minutky po 7, Leona Děnděši s vámi. Dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařkou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My

0: samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
1: Hit Radio Černá Hora.

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu, třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sound a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert. A to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle a vlastně ten koncert si i vychutnám.

0: Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete
12: si. Náplně hned.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď. Ranní
1: update. Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokonce.

0: pryč, call on me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hitrádia. Hezký dobrý den za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, užij si tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette, nebo taky Ella Henderson, Rudimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudlevy nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: v Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii neměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Kapverdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
10: Rodiče menších dětí v Pardubicích můžou být v klidu. Školkovné se podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého zvyšovat nebude.
11: Přestože maximální výše školkovného může podle aktuálních pravidel od nového školního roku dosáhnout až 1792 korun měsíčně, v Pardubicích zůstane školkovné ve výši 830 korun.
12: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
1: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
0: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii. Však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskuteční. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
1: Hit Radio Černá Hora.

že se tyhle dny, sobota, neděle, upečeme. Tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště. Vyschlo dokonce i lave, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko? Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyrazte, ale upečete se za...

0: I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, až trošku zaprší Lady Gaga.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
6: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čistých stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
2: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

0: 8 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek. Takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno. Hit Radio.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
14: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července Mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qr-ticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý, o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: V Hradci Králové se rozšíří městský kamerový systém. Nové kamery přibudou třeba u Auparku, hotelu Černigov a nebo na křižovatce ulic Vonkova a Hořická. Město zároveň vymění 2 zastaralé kamerové body u Atria a na třídě Edvarda Beneše. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9, pokračujeme, nezastavujeme, gon, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme, ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.

Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narozeninová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet proseko. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe. Prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to. Dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta. Takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi 2 minutky po 9:15. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800-937-937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si

0: dovolená k Sindle X, to já bych jela hned. Dokonce k Sindle můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně. Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima a mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozrad nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže no, se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. It is Celine Dion.
1: Tak ještě jednu zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se
1: hodí. Myslím, že se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě k mému mladiství mu, ať jsi pořád tak mladiství právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty jsi ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O 3.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježíš Maria! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, jo, ten má dva chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká.
1: Přesně.
0: A až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě, neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska, si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, je. Předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se mělo lepí.
0: Hele, je to zážitková jízda přesně v tom Porsche, co jsem říkala, BMW. Vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak
0: skvělý. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezky odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: 10:15 posloucháte Hit Radio s vámi Lea. Hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém. Budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Delsko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
5: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: CZ. Hit Rádio.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český červený kříž anebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále. V němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
2: Moravská Třebová mění bývalou tržnici na moderní vstup do centra. Vznikne tady nové parkoviště, taky relaxační zóna. Projekt počítá se zhruba 130 místy, taky zelení, veřejným WC a místem pro odpočinek návštěvníků i obyvatel. První etapa začne ještě letos a má vyjít na 40 milionů.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
4: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes možností vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.

0: hezké sobotní dopoledne, změněna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost, klidně zahraju i vánoční song, abychom se všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11. hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777-937-777. Jdeme hrát.
1: Hit Radio Černá Hora.

15 minutek po 10. hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní. Prosím, zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci, Vanilla Ice Baby. Dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš. Legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let. Rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi. Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Aňuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takovéto poselství. No a samozřejmě, pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás. Pište si.

0: Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMSková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
14: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
13: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 10:53, píše nám tady Lenka. Ahoj Lenko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petr.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzly na různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

0: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěte lépe, žijte lépe.
2: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokojů a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce. Do vítězné 4. července prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce. Do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.

0: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
1: Rodiče menších dětí v Pardubicích můžou být v klidu. Školkovné se podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého zvyšovat nebude.
2: Přestože maximální výše školkovného může podle aktuálních pravidel od nového školního roku dosáhnout až 1792 korun měsíčně, v Pardubicích zůstane školkovné ve výši 830 korun.
3: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
1: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia, tak opatrně.
4: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeji upřímný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
4: Hit Radio.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Najednou domů se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konci školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartanskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování, jako.
0: Jo, takhle, no. To jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě jít ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verne a Fauglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Palečně jsem zpíval.
0: A to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou on vás možná neví, naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, jsou všichni. Bohužel teda vaša patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna a trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no, to je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem něco? Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6. Já jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To je super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já se vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky. Chodil jsem za, měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, tak byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách. Já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky. No, jedna taková byla, no. No, taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Ne, já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: Tak to je strašně dávno. Mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ona tam byl, tak tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: Já jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Můžu drzá,
1: dneska jsem rád, když paninky vlastně mi projevují lásku a pečo mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečo mi štrudl, no.
2: Zlepší si náladu. Hit Radio Černá Hora. I took the long road across the ocean.

0: Hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní. Roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci my jsme měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch střídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministrem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Ale... Hit Radio Černá Hora. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
7: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
6: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
7: Družstevní byty Chlumec.cz.
6: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
9: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
10: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
9: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
11: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. podhoura.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, to
0: muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Ještě mě jsem toho obešel strašně moc, no a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že to odloží do 31. srpna 2027, no a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům? Teď vlastně začíná léto,
1: ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem,
1: určitě si
0: počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
1: Na vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a já se chystám.
0: Odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou, vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
1: No.
0: Pojedete znova?
1: Mhm.
0: Odložíte mobil?
1: Jo.
0: Na jak dlouho?
1: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
0: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
1: Dobře, děkuji.
0: Hezké léto i vám.
1: Jo, děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
0: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou, na viděnou v podcastu na Jarné vlně.
2: Hit Radio Černá Hora.

S Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď.

0: a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
2: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Taky nechcete končit léto větou.
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
1: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
14: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: CZ. Náplně hned.
5: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Rádia.cz Hit Radio.
9: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční

0: silniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
1: V Hradci Králové se rozšíří městský kamerový systém. Nové kamery přibudou třeba u Auparku, hotelu Černigov a nebo na křižovatce ulic Vonkova a Hořická. Město zároveň vymění dva zastaralé kamerové body u Atria a na třídě Edvarda Beneše. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
0: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
3: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
0: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen, léto v plném proudu, začaly prázdniny. Na většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte. John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
3: Hit Radio Černá Hora.

ale kdy s partnerem někdy někam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu.

Nebo skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na téhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až pohádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o 2 stupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezkého poledne.
1: Hit Radio Černá Hora. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok a 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často

0: Fantaziu se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady. A teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Rádio Černá Hora. Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplasthk.cz.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy míří nápady.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete si.
9: Náplně hned.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kyn.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Za volantem buďte opatrní. V Přelouči v Pardubické ulici tady havaroval motorkář. Na místě zasahuje policie, projíždí se jedním pruhem. Na trase z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou tady stojí porouchané osobní auto. A pozor taky na Liberecku před Světlou pod Ještědem směrem z Křižan. Tady se srazili dva motorkáři, počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchonině Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
5: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají,

0: budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
1: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Vlna veder bude vrcholit zítra i u nás ve východních Čechách. Čekáme v neděli jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty budou 37 až 40 stupňů Celsia. To jsem snad v rádiu ještě nikdy neříkal. Na horách 30 až 33 stupňů.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Pěkné letní odpoledne tam, kde nás zrovna posloucháte, vám Hit Radio Černá Hora přeje Michal Komárek a na osvěžení je tady naše muzika. Teď Avril Lavigne.

krásné sobotní odpoledne zit rádiem Černá Hora. Asi nikoho moc nepřekvapí, že venku padají teplotní rekordy. Včera byl první překonán už po 11. hodině dopoledne. Když se mrkneme k nám na východ Čech, tak rekord byl včera překonán v Ústí nad Orlicí. Tam bylo lehce přes 34 stupňů. Rekord z roku 2019 byl 32 stupňů. V Hradci byl včera rekord vyrovnán, naměřeno 35,1, stejně jako před 7 lety. A ještě tady mám třeba Úpici, tam včera teploměr ukázal 32,7 a rekord z roku 2019 byl překonán o 0,1 stupně. Ty rekordy zřejmě ještě padat budou, protože, jak bylo řečeno ve zprávách, vlna veder bude vrcholit zítra. Já pro vás zmrzku nemám, ale zapískáme si s Flowridou a já vám přeju pěkné odpoledne k bazénu i k rybníku.

0: Černá Hora. Fanoušci F1 se tento víkend těší na velkou cenu Rakouska, která se jede na okruhu Red Bull Ring a bývá to téměř každý rok jeden z nejzábavnějších závodů sezóny. Kdo vypadá silně na dnešní kvalifikaci, která je odpoledne na programu, plus pár zajímavostí k okruhu přidám za malou chvíli a hrát u nás zatím bude Pink a Činasky.
1: Parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.

0: Teď.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Parvilenta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, ve srovnání k 16.6.
4: Hit Radio.
5: Je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Černá Hora zahráli Linkin Park a my se mrkneme na Formuli 1. Zítra se jede velká cena Rakouska. Ten okruh měří jen kousek přes 4 kilometry, takže jedno kolo jezdcům trvá pouze něco málo přes minutu a ze všech tratí Formule 1 je na něm nejméně zatáček, a to pouze 10. Přestože je ta trať krátká, tak patří mezi nejlepší pro souboje, jsou na ní 3 dlouhé rovinky a obvykle velké množství předjížděcích manévrů. Loni jich bylo přes 80. Dneska se jede ve 4 odpoledne kvalifikace. Vypadá velmi silně po včerejších trénincích Kimi Antonelli zajel nejrychlejší časy. Dobrou rychlost ukázali taky oba vozy McLarenu, zatímco Verstappen řešil drobné technické potíže. Takže uvidíme dneska, no a hlavně zítra v závodě. Teď na Hitrádiu Černá Hora další muzika a na ochlazení, myslím si, není nic víc než Ledové království. Pojďme na to.

0: Takhle vám hraje Hit Radio Černá Hora v sobotu 27. června. Tohle byl Damiano David. 1 300 000 dětí včera opustilo školy a začaly jim letní prázdniny. Pokud máte děti, zkoušeli jste si někdy srovnat svoje vysvědčení s jejich? Já jsem to včera udělal, mám teda doma kluky 6. a 8. třídu a musím uznat, že jsem nebyl lepší. A dokonce jsem včera objevil na svém vysvědčení 2 z tělocviku. A víte, co mi řekla přítelkyně? To mě vůbec nepřekvapuje. Kdyby tam bylo spinkání na gauči, to bys měl 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře per dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v

0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
1: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že to...

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Tohle byl JP Cooper na Hit Radio Černá Hora. Nám se blíží 14. hodina. Na Svitavsku na příjezdu do Poříčí u Litomyšle z Dolního újezdu se srazila dvě osobní auta. My přidáme další info ze silnic v celou. Jezděte opatrně, případně nám zavolejte. Vaše dopravní info na 800 110 100. Teď Gustavo Lima.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Coldplay se rozloučili chvilku před druhou hodinou odpolední. A nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Na cestách buďte opatrní, dostali jsme zprávu od policie, že někdy kolem poledne řešili na hradubické řidiče, který jel na 110 rychlostí 187 km v hodině. Asi pospíchal k rybníku. Na D11 na 47,5 km ve směru do Hradce Králové porouchané auto a ještě, jak už jsem říkal, pozor na Svitavsku, příjezd do Poříčí u Litomyšle z Dolního Újezdu. Tady se aktuálně řeší srážka dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskulevně.cz. Náplně hned.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova. Tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
7: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá a plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraj Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
6: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super
6: výkonnostního maxima? Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

Tedy svým snahy Rádio Černá Hora. Včera skončil školní rok a to je taky spojeno s různým vyřazením deváťáků ze základních škol a vzpomíná se tam na různé události, které se během školy staly. A mám příběh. Ten mi vyprávěla moje kamarádka, že právě byla na slavnostním vyřazení svého syna a že tam učitelka říkala, že nikdy nezapomene, jak právě tenhle ten syn ohříval děvčatům párky v rychlovarné konvici ve škole. To prostě nevymyslíte, co ty děti napadne. O prázdninách už snad bude klid, a nebo taky ne. Teď si dáme poetiku na Hit Rádiu Černá Hora a přeju pěkné odpoledne.

0: King a Hit Radio Černá Hora s vámi v dnešním letním odpoledni, kdy teploty letí k 35 stupňům.
1: Letní jízda Hit Radia Černá Hora.
0: No a kdy jindy vyrazit s naší letní jízdou na východočeská koupaliště, než právě v těchto vedrech. My jsme byli včera v Jičíně a taky v kempu na Petce. Čeká nás přes léto, co se dívám, spousta zastávek. Pojedeme třeba do Pardubic na Cihelnu, do Hradce na Flošnu, do Dvora Králové na Tyršovo koupaliště a tak dál a tak dál. A pojďte poslechnout, co vás všechno na naší letní jízdě čeká.

0: letě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
9: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplasthk.cz.
10: Hitradio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Timberg na Hitrádiu Černá Hora. Není to nikdo jiný než Avicii, takhle si říkal na začátku své kariéry. Byla to vlastně zkratka jeho jména, Tim Bergling. Narodil se ve Stockholmu a velmi brzy se stal jedním z nejvlivnějších tvůrců elektronické taneční hudby. Bohužel zemřel v 28 letech, bylo to v dubnu 2018, ovšem dodnes jeho hudba patří k nejposlouchanějším ve svém žánru. Teď už jsme na české hudební scéně. Divoký byl znamení rok 2003. Právě tahle ta skladba byla takovým prvním výrazným rádiovým hitem a pomohla kapele dostat se do širšího povědomí. Tak pojďme zazpomínat. Divoký byl znamení teď u nás na Hitrádiu Černá Hora.

0: Radio Černá Hora. Kdo může utíká k vodě? Já se tady dívám, jak to vypadá aktuálně s kvalitou vody v přírodních koupalištích u nás ve východních Čechách. Na začátku tohoto týdne se odebíraly vzorky třeba na Rozkoši Velké Jesenici, Dachova a Vrchlabí Vejsplachy. Voda tady v pohodě ke koupání prošla, ale vzhledem k těm aktuálním vedrům se může její kvalita rychle měnit, takže nikdy nebude na škodu se po koupání osprchovat. Koupou se lidi teďka asi úplně všude. Já jsem třeba dneska potkal tatínka s dítětem v Hradci Králové na náměstí 28. října. Tam dítě nahatý v té struze uprostřed náměstí. No, není to úplně ideální místo na koupání. Já vás zdravím na všechna koupaliště, k bazénům a prostě všude, kde jste s námi aktuálně, a za chvilku vám bude hrát na Hit Rádiu Černá Hora Passenger, tak užívejte sobotu.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
8: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
9: Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

15 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na D11, 47,5 km ve směru do Hradce Králové. Tady máme porouchané auto. Další porouchané auto je na D10 na 37. km ve směru do Turnova. A připomínám taky dopravní nehodu ve Lhotě pod Lipčany. Tady se srazily dvě osobní auta. Počítejte s možnými komplikacemi. A vaše dopravní info volejte na 800 110 100.

0: zdravých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn. Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
6: Připomínáme, že i na nadcházející prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
5: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchaly by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
7: Fotbalový servis.
5: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo pohlížet po zahraničním kouči.
8: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
9: Léto v plné síle pokračuje i v neděli, čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty zítra 37 až 40 stupňů ve východních Čechách a teplo bude i na horách, kde se teploměr zastaví u 33.
4: Hit Radio Černá Hora.

teploty dneska ve východních Čechách i přes 35 stupňů a jenom pro takový malý ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540. To bylo údajně 200 dní bez deště a to mělo vyschnout i Labe. Takže ano, může být i hůř, ale možná ještě budeme na třicítky rádi vzpomínat, protože jenom co pořádně začnou prázdniny, tak se má zase ochladit už příští víkend, má být jenom něco přes 20 stupňů. Tak uvidíme. Teď 1.90 na Hitradio Černá Hora a připomínám naše Hitradio 90, kde hrajeme podobné hitovky non-stop. Naladíte na webu anebo v DAB+. DJ Bobo Everybody, teď ale u nás na Hitradio Černá Hora. 9 minut.

0: Hit Radio Černá Hora zahráli Green Day. Tahle ta kapela je známá tím, že během koncertů často upravuje texty svých písní podle aktuální situace a podobně je to i s touhletou, kterou jsme vám teď hráli na Hit Radio Černá Hora. Oni ji nahráli v roce 2009, ale v podstatě se dá vztáhnout na různé politické a společenské události i dneska. Hit Radio Černá Hora s vámi v sobotu odpoledne na cestách, u vody i kdekoliv jinde. Díky moc za to. Za chvilku se vrkneme na to, proč se těšit na příští víkend.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
16: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
17: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
18: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
17: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
19: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

Na Hit Radio Černá Hora zaspíval Šabuzí a teď budeme vzpomínat. Zpěvačka Eva Farná má za sebou tři velké červnové koncerty v pražském Edenu, kde vystupovala jako vůbec první česká zpěvačka a kde s fanoušky oslavila 20 let své hudební kariéry. Sociální sítě po těch koncertech zaplavila vlna videí, fotek a chvály. Psalo se, že to bylo inspirativní, odvážné, intimní, osobní, dojemné, nabombené a tak dál a tak dál. Pokud jste byli, tak teď můžete zavzpomínat, kdy se na pódiu objevil taky Miraj Navrátil.

0: vám Hit Radio Černá Hora. Začaly prázdniny a doba dovolených. Jestli ale na Dovču teprve čekáte, tak vás potěší příští víkend, který bude o den delší, a to díky státnímu svátku. Cyril a Metoděj letos sice vyšli na neděli, ale Jan Hus na pondělí, takže nás čekají parádní 3 dny volna. A počasí má být už příjemnější, teploty spadnou někde pod 30 stupňů na nějakých velice příjemných 25. A důležitá informace, nesmí chybět, obchody zůstanou otevřený.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Parvilléta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvilléta. Více info barvilléta.cz a Facebook.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: náplně hned.
7: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce. Do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
9: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Hodiny jsou hvězdí. Bude 16 hodin na trase z Hradce Králové na Jaroměř v Holohlavech na mostě u Rybníka. Počítejte s omezením provozu, a to z důvodu rekonstrukce. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude je fajn. 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali, na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
4: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
6: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
5: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusů. Linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
7: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: V Česku byl dneska překonán absolutní teplotní rekord v Ústeckém kraji v Doksanech. Odpoledne tady naměřili 40,6 stupně Celsia a překonán byl dosavadní rekord z roku 2012, který byl 40,4 stupně Celsia. Teploty ale mají zítra ještě o něco stoupnout. Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty ve východních Čechách 37 až 40 a na horách do 33.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: 4 stupně Celsia. Teploty ale mají zítra ještě o něco stoupnout. Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty ve východních Čechách 37 až 40 a na horách do 33.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: Hit Radio Černá Hora vás v sobotu odpoledne zdraví Michal Komárek.

Ten kluk prostě umí, to byl Ed Sheeran na Hydrádiu Černá Hora. Začaly prázdniny, Safari Park v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem připravil pro návštěvníky speciální jubilejní vstupné. Celé léto bude vstup do zoo mezi 17. a 18. hodinou za 80 korun. Takže si můžete užít večerní zoo, kdy bíložravci a šelmy vyrážejí za potravou a jsou mnohem aktivnější než ve dne. A navíc určitě už nebude večer takový vedro. Vstup za babku po 5. hodině platí v zoo od 1. července, takže si klidně naplánujte výlet. U nás

0: tohle to tak šlape. Píseň března 25. Emily Armstrong a Mike Shinoda. Není třeba říkat víc, to byl Linkin Park na Hitrádiu Černá Hora.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: Počasí nám krásně hraje do karet, my jsme se startem prázdnin na nic nečekali a hned jsme za vámi vyrazili k vodě. Letní jízda Hitrádia Černá Hora byla včera na koupališti Kníže Výčíně a následně v kempu na Pecce. Můžete se mrknout na našem webu na fotky a na další koupálka se samozřejmě chystáme podle počasí. Sledujte termíny jak na našem webu, tak na sociálních sítích. A co pro vás budeme během léta mít?
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: na který jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealko free tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
6: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

pauze kvůli zdravotním a psychickým problémům zpátky, a to na plný úvazek, vydává novou hudbu, hraje velké turné a festivaly a v podstatě celý léto má nabitý koncert za koncertem. Tak zdravíme a doufáme, že se zase brzy přijede podívat taky k nám do Česka. Mimochodem, dneska v Praze koncertují One Republic. My se za malou chvíli podíváme na aktuální filmové trháky v kinech a hrajeme Aerosmith.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Jednou z možností, kde se v těchto těch vedrech schladit, je klimatizovaný kino. Tam teďka aktuálně bodujou horory, mimozemštění, parodie a animák. Vysvětlím. V pěti nejnavštěvovanějších filmech najdete horory Backrooms a Posedlost. Spielberg má třetí místo s novinkou Den odhalení, kde se vrací k tématu mimozemských civilizací. Druhý nejnavštěvovanější film v České republice je parodie Scary Movie. Jo, už je to šestý díl, neuvěřitelný. A stejně tak boduje i animák Toy Story, to je pátý díl Toy Story, to je fakt. Ach jo, ten vede aktuálně český žebříček návštěvnosti, tak stačí si v podstatě jenom vybrat. Užijte filmy jak v kamenném kině, tak v letňáku a užijte taky další skvělou hudbu, kterou jsme pro vás nachystali. Za chvíli u nás bude zpívat Shawn Mendes a taky Tommy Cash.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: a z éteru se teď loučí Miley Cyrus. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Rychnovsku, na výjezdu z Neratova směrem do Vrchních Orlic. Tady bouralo osobní auto s motorkou, počítejte s omezením provozu. A vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavečná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
8: Seďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás horku okamžitě osvěží.
7: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Podobně jako dneska, tak i v neděli má být ve východních Čechách jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů Celsia a na horách zítra naměříme maximálně 33.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: 22 let od vydání desky Songs About Jane od Maroon 5 a určitě budete znát tuhle píseň, kterou hrajeme na Hit Radio Černá Hora.

asi neznám pozitivnější muziku, než je tahle. Rose Bruno Mars u nás na Hit Radio Černá Hora v sobotu odpoledne. Chystáte se v létě pod stan nebo někam s karavanem? Pokud ano, tak si určitě nenechte ujít příští týden naši odpolední show. Budeme pro vás mít soutěž o hotovky pod stan, takové speciální balíčky hotových jídel na dovolenou. Budeme rozdávat v úterý, ve středu a ve čtvrtek, tak určitě nezapomeňte ladit.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, Coldplay se loučí ve čtvrt na šest a my se za malou chvíli podíváme na F1. Skončila kvalifikace na Velkou cenu Rakouska a byla to velká divočina. Verstappen skončil mimo trať, naopak se raduje tým Mercedesu a podrobnosti za malou chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Jsme někde kolem roku 2000 do dneška jeden z jejich největších hitů a nejznámějších písní vůbec. My jdeme na F1. Už víme, že do velké ceny Rakouska jako první zítra odstartuje George Russell s Mercedesem a za chvilku víc.

Daniel Poutr na Hit Radio Černá Hora. Taky už na mě působí to vedro, takže se vracíme k F1. Do velké ceny Rakouska zítra jako první odstartuje George Russell s Mercedesem. On byl sice vyšetřován sportovními komisaři kvůli nehodě Verstappena v závěru, ale nakonec se podezření nepotvrdilo a první pozice mu zůstala. Stájového kolegu Kimiho Antonelliho porazili jezdci Ferrari Leclerc a Hamilton a zítra tak bude startovat ze čtvrté příčky. Verstappen odstartuje zítra pátý. Bude to hodně zajímavé, bude velké vedro. Určitě se nezapomeňte dívat, pokud máte rádi Formule 1, závod začíná ve 3 hodiny odpoledne.

0: chvilku teploty přes 30 stupňů, tak doufám, že jste někde u vody, nebo aspoň u větráku. Ještě musíme nějak přežít zítřek a pak už to půjde pomalu dolů na takové nějaké normální teploty od středy kolem 25, a to si myslím, že už se dá vydržet hlavně v noci. Tak užívejte léto, já přeju hezký zbytek soboty a na Hit Radio Černá Hora za malou chvíli Ale Farben a John Legend.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
8: I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: si si náladu.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: s... Náplně hned.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace-zahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Hity Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
2: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou tu čtyřkolky a tyto a především velkou kapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
1: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury. Dobře, kdyby ale přišli až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vičmanová a Dalibor Svrčina.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: taky nechcete končit léto větou:
1: to zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
9: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Náplně hned.

Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavečná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: hit Rádio Černá Hora. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
1: Na příjezdu do Náchoda z Jaroměře bouralo osobní auto.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

you tear it apart. No, I.